svar i seminar. I seminar, aha. I seminar, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, svar. Steine, tvets, se, nesse, kiram. Se na dere mine, na prema, skiram. Se på svoji pameti odločam. No rostoplovam, priporočam. Če želi si kdo od vas norit.